Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Zdravím vás, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je písničkářka Kači.
1: Jaké na mě budeš mít požadavky do backstage, aby si vůbec vystoupila?
2: No tak Táňo, speciálně pro tebe to budou náročné požadavky. Ale minimálně pořádnou dávku kosmetiky, to mi zajistí, že?
1: To není problém.
2: To není problém.
1: Nasmaženýma řízkama už by to bylo horší.
2: Tak ty tam jsou zrovna, ale.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
1: Město Ostrava podpoří revitalizaci ostravských hřbitovů. Více detailů nám k tomu už řekl náměstek primátora Aleš Boháč.
2: I v tomto roce město podpořilo opět obměnu hřbitovů a těchto sakrálních míst. A já jsem rád, že tentokrát to bylo rekordní částkou přesahující 31 milionů korun. A kromě ústředního centrálního hřbitova na Slezské Ostravě se dočkají proměny Mariánské hory, Vítkovice, Krásné pole, Radvanice nebo Polanka. Budou vesměs vznikat nové oplocení, budou upravované pohřebiště ve Svinově, třeba s bezbajerovým přístupem. V Mariánských horách to je spojeno i s určitým truchlícím místem, s obnovou plotu i s umístěním pro urny. V Krásném poli je to právě posílení kapacity urnového háje, respektive prostoru v kolumbáriu.
1: To nám řekl náměstek primátora Aleš Boháč.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
3: Radio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: Thermal Park Dunajská Streda. To musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk. Rekonstrukce je u konce. Novojičínské koupaliště se znovu otevře už 1. června na Den dětí. Těšit se můžete na nové nerezové bazény pro plavce i děti. Delší tobogán se světelnými efekty i celoroční výřivky. Moderní areál přináší vyšší komfort i bezpečnost. Přijďte zahájit letní sezónu do Nového Jičína. Bude to stát za to.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Tento pátek nás navštívil Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete.
2: Ženy v čase, trendy.
5: Podprsenka, takový symbol ženskosti, kontroly, svobody, možná i svádění a v neposlední řadě taky pohodlí, minimálně v poslední době. Podprsenka jako symbol mezi svobodou, estetikou a i nějakým tím společenským očekáváním. Témata, která dneska budeme probírat v Ženách v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva
6: a Lenka. A já jsem tedy nadšená a trošku překvapená, že se budeme až tak odhalovat, ale nemůžu si odpustit tuto otázku. Evy, krajkované, pohodlné, sportovní, jaké?
5: Leni, asi tě má odpověď překvapí, ale žádné. Já se přiznám, toto je veřejné přiznání. Už docela dlouho nenosím podprsenku.
6: Ano, takže člověk, který vytáhl tohle téma a je nadšen z něho, tak vlastně nemá nic. Takže ty nemáš ani zkušenost, nemůžeš vůbec vědět, o čem mluvíme.
5: Pozor,
6: teď.
5: Mám. A samozřejmě jednou za čas podprsenku obléknout musím, protože třeba nějaký konkrétní oděv si ji žádá a nelze být bez podprsenky, takže v tu chvíli většinou sahám po krajkové, anebo potom mám i takovou jako hezkou, jednoduchou hladkou a pak tam mám zase další krajkové. Takže moje odpověď vlastně zní krajka.
6: Mě teď napadaly všechny pikantnosti prostě s těmi oděvy, s prací v televizi a podobně, ale nebudu je rozvádět. Já teda jsem zase na druhém břehu. Já jsem pořád takový ten druhý břeh a obhájce toho týmu té pohodlnosti. Takže samozřejmě taky doma něco malého krajkového mám, ale já to prostě nevydržím, takže já dávám přednost té pohodě, sportovnímu stylu a typu, který mi nikde neškrtí, neškrábe a hlavně musím říct, že z některých modelů mě i bolala záda, takže já jsem pro pohodlnost.
5: Proč já jsem tohle téma vytáhla? Protože na mě skočil článek z letošního Vogue.
6: Ano.
5: A podle Vogue je trendem pro jaro a léto 2026 spodní prádlo, které jde vidět. To znamená ty transparentní vrstvy, krajka i dokonce sportovní střihy, ale ne zakryté pod oblečením, ale naopak velmi intenzivně přiznané. V podstatě podprsenka se stala součástí toho outfitu, něčeho, co má být vidět a já si uvědomuji, že mně se to vlastně líbí, protože to demonstruje tu ženskost i tu autenticitu, protože všichni to prádlo nosíme, takže proč ho nepřiznat?
6: Mně to z praktických důvodů přijde taky fajn, protože kolik peněz stojí podprsenka a pak není vidět.
5: No.
6: Ale musím říct, že mě to vůbec nepřekvapilo, protože nevím, jestli si pamatuješ, v 90. byl chvilku takový trend, kdy se nosilo spodní prádlo právě přes to vrchní a to i tak, že kalhotky se nosily přes džíny.
5: Počkej.
6: Ano.
5: To znamená, že si člověk oblíkl džíny a na to si natáhl kalhotky.
6: Ano, možná měla Shakira nebo Britney Spears i pod těmi džínami, protože přece jenom džíny bez kalhotek, no.
5: To nebude úplně příjemná záležitost.
6: Ale přesto normálně byly kalhotky a opravdu i v nějakých videoklipech to je ještě vidět a byl to velký trend 90. Jednu chvíli to fakt frčelo.
5: No, tak to už si úplně asi nevybavuju, ale děkuji za toto obohacení. Myslím si, že to do svého šatníku úplně nezahrnu, ale měli bychom teda do svého šatníku a do svého oblékání ven a na ulici zahrnout podprsenku, která půjde vidět? No tak na to jsme se ptali naší modní guru a stylistky Petry Kasalové.
7: Na začátek si pojďme říct, že není prádlo jako prádlo, podprsenka jako podprsenka. Jestli chceme, aby to prádlo bylo přiznané, aby to bylo součástí outfitu, aby to bylo oku lahodící, tak samozřejmě musíme dbát na to, aby to prádlo bylo v top kondici, takže prostě žádný zašedlý, zapraný ramínka a nic takového, takže Já bych spíš doporučovala třeba nějaký top prádlového typu, nebo nějakou braletku, nebo takovou třeba, jako nechci říct úplně sportovní podprsenku, ale něco, co nebude úplně taková ta opravdu jako tělová podprsenka, kterou nosíme jen tak třeba pod obyčejné tričko nebo košily.
6: No a my doufáme, že top a v kondici jsou pro vás taky Ženy v čase na Rádiu Čas.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas.

0: Ženy v čase? Retro.
1: Spodní prádlo jako vrchní téma žen v čase na rádiu Čas s Evou a Lenkou. No a podíváme se do 90. a na módní ikony, jako byla Madonna, Cher, pro mě i Britney Spears, tak Evi, protože ty ses na to tak těšila.
2: Já jsem se na to těšila, ano.
1: Tak řekni.
2: Zaprvé, já jsem poslouchala Madonu. Ve své pubertě jsem fakt moc ráda poslouchala Madonu a asi mi vždycky i nějakým způsobem imponovala v tom, jak byla jinačí, jak se nebála vybočovat. Zároveň nikdy nebyla úplně typicky krásná, nebyla to ta barbínka, ale byla to žena, měla ten obrovský sex appeal, úžasný hlas a zkrátka tam se to dobře nakombinovalo. A když se řekne Madonna a podprsenka, tak se jednoznačně vybavím takovou tu špičatou ikonickou podprsenku. Pokud se nemýlím, tak ji dokonce navrhoval Jean-Paul Gaultier.
1: Je to tak a dokonce byla několikrát i v aukčních síních a prodávala se za desítky tisíc dolarů, takže velký trend tehdy. Měla jsi někdy takovou špičatou?
2: Takovou špičatou podprsenku jsem neměla, co ty, Leni.
1: Já ne, ale když se podíváme ještě dál do historie, když vyrůstala moje maminka, tak to jako kam se hrabe Madonna, co se tehdy šilo, jo? Ale to tak bylo. Za nás potom už nastoupily pušapky, jestli si pamatuješ.
2: Já jsem měla svoji první pušapku i snad ve 14 letech a pozor, to bylo také velké prozření, protože, to už jsem tady možná otevírala, já jsem v době puberty se opravdu hodně zženštila. Takže já jsem v tom období, dejme tomu od 14 do 17, měla prsa velikosti asi dvojky, trojky. A do toho jsem si dala tu masivní pušapku a najednou jsem začala sledovat ty první věmy, co vnímá ta mladá dívka. Jak na to reagují chlapy.
1: Ano.
2: A reagovali na to velmi intenzivně.
1: Protože to se tehdy nosilo tak, že jste zvedli všechno, teď jste to připlácli a tam byl problém udělat nějaký svižnější pohyb v podstatě.
2: Souhlasím, ale musím říct, že opravdu pužapky jsem nosívala, nosívala jsem je ráda a v tom teen období jsem si teda jako i notně užívala ten vliv, který to mělo na tu mužskou populaci.
1: Já jsem teda taky párkrát zkusila, ale je fakt, že já jsem to do toho musela trošku nacpat. A hlavně mě to bylo extrémně nepříjemné. Jak to bylo vycpané, tak já jsem pořád nevěděla, jako kde, kam, co, jak to tam napasovat. To bylo jak Tetris nebo jako Lego, jo, kam to dát, aby to nějak fungovalo a aby to drželo. Takže potom jsem z toho odstoupila a měla jsem spíš, tehdy se říkalo kosticové.
2: Ale když se bavíme o těch devadesátkách, tak v podstatě právě ty ikonické kampaně značek spodního prádla v 90. letech zásadně, ale opravdu zásadně ovlivnily vnímání ženského těla po úplně celém světě. A poprvé se vytvořil opravdu masový globální standard takového toho žádoucího vzhledu.
1: Ano.
2: Takového toho, jak bychom měli vypadat, jak by měla vypadat naše ňadra. Že vlastně někdo nám zase promlouval do toho, jak bys ty měla správně vypadat.
1: A bohužel mám pocit, že se to udrželo až doteď, protože bychom mohli od podprsenek potom jít až po všechny ty plastické operace a podobně. Že si někdy říkám, když to teď vidím, jestli ty pušapky nebyly vlastně v něčem lepší, že se to dalo sundat. Protože když už říznete, tak už to jako nesundáte. No.
2: V podstatě dá se říct, že prsa jsme opravdu řešili vždycky. Jenom ten důvod se v průběhu života mění.
1: Ať už řešíte cokoliv, tak vám přejeme, ať jste spokojení sami se sebou, ať už je to jakkoliv.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas. Hity, které

0: čase rady našich babiček.
1: Hlavně pohodlí děvče. Ano, další kouzelná rada našich babiček na rádiu Čas v ženách v čase. A tahle věta zní docela jednoduše, ale když ji rozbalíme, tak je v ní vlastně trošku jiná filozofie těla, než jakou žijeme dneska. Protože my jsme si o tom tady povídali, zažíváme to škrcení, zažíváme to, že pro krásu se musí trpět, přizpůsobujeme se tomu ideálu krásy a na úkor vlastního komfortu. A tahle rada našich babiček, hlavně pohodlí děvče, to vlastně všechno smete ze stolu.
2: Teď si to úplně řekla a já začínám přemýšlet nad tím, kde se vzalo to pro krásu se musí trpět. Protože jasně, naše babičky toho měly mnohem víc na svých bedrech a na svých zádech, protože celá péče o rodinu nebylo všechno tak dostupné jako dnes, takže to vychází z té jejich životní zkušenosti. Ale kde se vzalo to pro krásu se musí trpět?
1: Leni, já to nevím.
2: To je co?
1: Ale taky jsem nad tím mnohokrát uvažovala. Ale třeba ještě co se týče toho spodního prádla, tak opravdu ženy trpí. Protože dnešní výzkumy ukazují, že až 53% žen popisuje nošení podprsenky jako nepohodlné. A 63% žen říká, že bez podprsenky se cítí komfortněji než s ní. Ale přesto drtivá většina ze zvyku i kvůli tomu sociálnímu očekávání ji prostě nosí.
2: A taky ten výběr té správné není vůbec žádná legrace, pokud tedy nenosíte to, co já, takže sportovní, že to je úplně v pohodě. Ale jakmile chcete jít do nějaké krajky, kostice nebo pušapky, jak už jsme se o nich bavili, tak vybrat tu správnou, aby vás nebolala záda a hlavně taky někdo ji i potřebuje, že jo? Protože bylo více naděleno, je tam více radosti nahoře, ale je potřeba o to také lépe pečovat.
1: No a pokud té radosti není tak mnoho, tak klidně můžete přistoupit k tomu vlastně novému trendu, dá se říct, a to je no bra. Protože vypadá to, že 5 až 25% žen v západních zemích podprsenku vůbec nenosí, nebo ji nosí jen minimálně. A právě tenhle trend no bra se v posledních letech výrazně zrychlil hlavně u mladších žen. Ano, připisuju si kredit. Dostala jsem zase infuzi mládí, takže ano, já ten trend zastávám už roky a roky a řídím se radou mé babičky, hlavně pohodlí děvče.
2: Já to mám doma taky, teda ne já, ale můj přítel Marťa, tak ten je velký zastánce tohoto trendu a ten by za to klidně i bojoval a měl by členskou kartičku v předsednictvu.
1: Já si myslím, že muži jsou celkově velmi naklonění tomuto trendu a já sama za sebe musím zodpovědně říct, jdu vám vstříc.
2: A já bych k tomu dodala snad jenom jediné a to, že bychom mohli konečně po těch letech zmínit to přísloví pro krásu se musí trpět. Na pro krásu vám musí být dobře.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: Rekonstrukce je u konce. Novojí čínské koupaliště se znovu otevře už 1. června na Den dětí. Těšit se můžete na nové nerezové bazény pro plavce i děti. Delší tobogán se světelnými efekty i celoroční výřivky. Moderní areál přináší vyšší komfort i bezpečnost. Přijďte zahájit letní sezónu do Nového Jičína. Bude to stát za to.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
1: Čas. Rádio Čas.

0: čase. Ladíte Ženy v čase na Rádio Čas. A dneska probíráme podprsenky. Prostě velmi důkladně až do toho posledního vlákna. Protože podprsenka není jenom to spodní prádlo, které nosíme, ale v tom historickém kontextu je to, dá se klidně říct, takový nástroj kontroly, ale i svobody.
1: No počkej, jaké kontroly? Ty k tomu máš určitě nějakou zajímavost, jak podprsenka funguje nebo souvisí s kontrolou.
0: Leni, když se nad tím zamyslíš, no, v podstatě neustále se mění nějaké ideály krásy. Prostě každou dekádu se něco mění. Jak bychom měli vypadat, jak by měla vypadat naše postava, jakou bychom měli mít váhu. A součástí toho je samozřejmě naše poprsí. A podprsenka nikdy opravdu nebyla jenom takový kus prádla, ale v různých historických obdobích fungovala jako nástroj formování ženského těla do té ideální podoby. To znamená, od korzetů, které velmi aktivně měnily držení těla, až po moderní push-up modely, které vytvářely ten dokonalý konkrétní estetický standard, který bychom měli každá z nás mít.
1: Ale to je pravda. A já jsem se na to takhle teda nikdy nedívala. Vždycky jsem brala podprsenku jako součást šatníku, takovou tu prostě základ, že si jdeš pro spodní prádlo a podobně. Ale nikdy mě nenapadlo, že i to v podstatě nějak manipuluje tím, jak vnímáme naše ženské tělo a co je v podstatě vhodné, nevhodné a jak by to mělo vypadat a kde by to mělo být.
0: Ale z čeho já sama mám obrovskou radost, tak to je to, že v poslední době dochází k docela zajímavého posunu. A dopředu ti řeknu, si toho součástí.
1: Opravdu?
0: Ano, si trendy. Protože právě ty pužapky, o kterých jsme se bavili, jak to tam bylo nadspáno, jak jsme se nemohli pořádně hýbat, aby náhodou něco nevypadlo, tak prodej pužap podprsenek dlouhodobě klesá. Zatímco naopak významně roste poptávka po sportovních a měkkých střizích, které tělo tak nějak víc kopírují, než mění. To znamená, že už to není o tom vytvořit ten ideál na první pohled, aby nám muži zatleskali, ale hlavně, abychom se cítili pohodlně.
1: Já si myslím, že to i souvisí s tím, co teďka v poslední době je víc a víc trendy, jak říkáš, ta pohodlnost a taková tepláková pohodlnost. Že už v podstatě je úplně jedno, jak vyjdeš ven, že je to o tom, aby se cítila dobře a já třeba vidím i na ulicích čím dál tím víc lidí právě v teplákových soupravách, ve volných věcech a pod tím prostě člověk nechce mít úplnou krajku.
0: A mně je to teda velmi, ale velmi sympatické. Ale pokud bych se ještě vrátila třeba k tomu, co mě i utvářelo ten ideál krásy. Leni, koukala jsi nikdy na obrázky nebo třeba přímo na nějaké přehlídky Victoria's Secret?
1: Ano, viděla jsem, ale jenom tak jako z rychlíku. Mě to nikdy příliš moc nezajímalo. Já jsem až později zjistila, proč se tomu říká andílci a podobně. Takže jenom tak jako z rychlíku, no. Ale tam jsou ty dámy hodně hubené, to já bych se do toho nevešla.
0: Jsou hodně hubené a já se přiznám, že v době, kdy jsem se třeba snažila zhubnout, dejme tomu v tom teen období, tak já jsem si vytiskla fotku jedné z těch modelek a dala jsem si ji na lednici, abych měla ten správný vzor. A musím zpětně konstatovat, že to byla totální hloupost, protože vlastně zpětně se ukazuje, že téměř každá z těch modelek procházela těžkou poruchou příjmu potravy, přijímali enormně málo jídla, trýznili to své tělo, ale potom teda vytvořili ten wow efekt na přehlídkových molech. A tohle určitě není cesta, kterou bychom chtěli následovat. Ladíte Ženy v čase na Rádio Čas.
2: Ženy v čase na Rádio Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
3: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštěvte

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Ženy v čase. Mindset.
1: Naším tématem v Ženách v čase celou dobu je spodní prádlo, tedy ten vrchní díl podprsenka. My jsme se bavili o materiálech, o krajkách, o tom, jak se nám nosí, jak to do toho pasujeme a podobně. Ale pojďme si taky říct, že tohle spodní prádlo má vliv i na to, jak se cítíme a jak vnímáme to naše ženské tělo. Že to není jenom kus oblečení, ale i taková malá psychologie.
2: Rozhodně, protože to, co máme nejblíž tělu, má možná mnohem větší vliv na naši psychiku, než si vůbec připouštíme. To znamená, že to spodní prádlo není jenom o tom, jak to vypadá navenek, ale o tom, jak se v něm cítíme v průběhu dne, kdy ho nosíme jenom my sami.
1: Já jsem si teď uvědomila přesně ten pocit, když jdeš do toho divadla, jak máš ty šaty, ve kterých si nemůžeš úplně sednout, musíš to vydržet, ty to tlačí všude, kde může, podpatky, silonky, pak nějaké hezké spodní prádlo, aby to vypadalo. A to hodně ovlivňuje to, jak se chováš, jak se pohybuješ a podobně. A to říkám ten extrém, ale přece jenom je to něco, co u sebe máme každý den celý den.
2: Přesně. A výzkumy z oblasti tělesného vnímání ukazují, že dlouhodobé nepohodlí v oblečení může zvyšovat mikrostres v průběhu celého dne. I když si ho vlastně ani pořádně neuvědomujeme. Tělo je totiž pořád v nějaké drobné adaptaci na tlak, na sevření nebo na omezení pohybu. A to se samozřejmě potom projevuje na tom, jak se chováme, jak se cítíme, co ze sebe vyzařujeme, jak mluvíme. Zkrátka to, jaké máme spodní prádlo, může zcela a naprosto zásadně ovlivnit celý náš den.
1: Mě úplně napadla ta situace, jak sedíš s někým, s kým ti není úplně dobře, jo, jak na tebe něco jede a ty se na něho tak podíváš a řekneš, dneska krajka? nebo počkej, dneska se to zařezává?
2: A nebo to můžeš udělat naprosto naopak. Že ve chvíli, kdy sedíš s tím člověkem, se kterým ti není dobře, tak mu řekneš, promiň, já jsem si dneska vzala nepohodlnou podprsenku, já už musím jít domů. Děkuju.
1: Jo, tak myslím si, že touto větou by se rozbila hodně konverzací a byla by to velmi účinná věta. Každopádně doufám, že vy všichni, kdo ladíte Rádio Čas a Ženy v čase, tak dáváte přednost pohodlí a že je vám pohodlně i s námi.
2: A my se na vás budeme těšit zase příští týden na vlnách Rádia Čas.
0: Ženy v čase na Rádio Čas.
3: Hity, které milujete.

0: nic.
1: Znám jednu dívku, ta má dukáty, a chalupu dostane od táty.
2: Bojte se, ne, klid, hlavně klid, pořád platí hity, které milujete na Rádiu Čas, nicméně už tak trošku koukám do kalendáře na ten dnešní předposlední májový den a vidím třeba rok 1866, kdy byla poprvé uvedena opera Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, jak se říká po našem Prodanka. Ono je to vůbec takové silné datum toho 30. května, například premiéra Oscarového animovaného filmu Hledá se Nemo. Kdo neviděl všechny ty úžasné postavičky Dory a Spol, tak dneska klidně i povinně bych řekla, ne, udělejte si víkend podle svého. No a ze slavných rodáků dnešního dne taková malá vzpomínka a pozdrav tam nahoru. Marie Fredriksson, zpěvačka Roxette, by dneska oslavila 68 roků. Vůbec ten ročník 1958 je v tom hudebním světě hodně, hodně moc silný. No nicméně to bylo antré k tomu, že i sobotu, předposlední májový den, strávíme společně. Za tým Rádia Čas zdraví Radim Soběslav Bednář. Říkal jsem si, jako když je to pořád taková ta májová pohoda, že budu méně mluvit a více hrát, tak snad to splním. Vy se opečovávejte, ať už jste doma, ať už jste v práci, na cestě na výlet a prostě zůstaňte s námi kdykoliv. Třeba i na cazradio.cz. Dobrý den.

0: Krásné sobotní dopoledne s Radimem na Rádiu Čas. Tak teď už poruším to, co jsem řekl před chvílí. Ne, ale vážně, chtěl bych se držet hesla v rámci té májové pohody, relaxu a spousty muziky kolem nás, jakože méně řečí a více muziky. Tak jo, ale sem tam se nějaká výjimka najde, protože teď musíme a chceme mluvit o tom, co se dneska chystá. My už konec konců na Slezská fest 2026 rozdávali volňásky i tento týden ráno s Lenčou, s kolegyní Lenčou. Za chvíli vyrazíme ze další úžasnou kolegyní Pájou, a to rovnou telefonicky, protože ona i všechny naše sluníčka a promotým Rádia Čas vyráží právě na Slezská fest. Místo určení to je asi nejpodstatnější Slezsko-Ostravský hrad, snad jenom ať naťuknu pro ty trošku menší Lollipops, pro ty trošku větší Pokáč, ale taky Queenie, Lunatic, Turbo, Hodiny. Ježišmarja, mohl bych pokračovat, ale jak říkám, ono je to nejlepší přímo z místa dění, takže Pájo, slovo pro tebe, vám příjemný poslech, dobrou inspiraci, pokud vyrazíte, ať vyjde počasí, ať děti nezlobí a mami, co mi koupíš. Ať si taky trošku odpočinete a zůstaňte dál s Rádiem Čas. Tak doufám, že spojení funguje. Máš slovo.
1: Ahoj a zdravím všechny posluchače z areálu Slezská festu. Tady u Slezsko-Ostravského hradu už to naplno žije. V 10 hodin odstartuje druhý ročník festivalu, který nabízí program pro děti i dospělé až do 2 do rána. Na hlavní stage vystoupí během dne například Karol Akvido nebo Lollipop, večer už třeba Pokáč, Soza, Lunatic nebo Queenie. Na nádvoří běží další program, včetně TikTok Dance Workshopu a večerní DJ show. Kromě koncertů je tady teda i spousta atrakcí, her, aktivit pro celou rodinu a určitě dorazte i za naším promotýmem. Máme tady chill zónu, hry, malování na obličej, takže věřím, že si každý najde to svoje. Tak za náma dorazte a těšíme se na vás. I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Rekonstrukce je u konce. Novojičínské koupaliště se znovu otevře už 1. června na Den dětí. Těšit se můžete na nové nerezové bazény pro plavce i děti. Delší tobogán se světelnými efekty i celoroční výřivky. Moderní areál přináší vyšší komfort i bezpečnost. Přijďte zahájit letní sezónu do Nového Jičína. Bude to stát za to.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
0: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
0: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Předposlední májový den vyšel na sobotu. Pohodu s rádiem Čas a spoustou muziky si teď užíváte i v mé společnosti. Radím Sobislav Bednář, já vás pěkně zdravím. A na dálku zdravím pána nebo dámu, ale prostě už se ví, kdo to je. Myslím, že to bylo z úterý na středu, říkám to správně, ta velká výhra pro Českou republiku, no vlastně spíš pro jednoho českého jedince v rámci Eurojackpotu, 2,9 miliardy korun a ještě nějaké drobné, pravda, po zdanění 15% výherce obdrží necelých 2,5 miliardy korun, ale prostě už se ví, kdo to je, protože se zjistilo, že to je ověřený, registrovaný zákazník, takže už mu poslali maila nebo jí, ale pokud se nepletu, sázkařská společnost nabízí v takovém případě výherci odbornou pomoc, strategii, jak se chrání majetek, proč to utajit z rozumných důvodů a tak dále. No a pro změnu na jiných místech trošku spočítali, jako co by se za to člověk mohl pořídit, jo. Taky jeden soukromý Boeing 737 by byl k dispozici, který stojí tak zhruba 2,5 miliardy, ale tak jako teda to bych asi investoval lépe. To spíš už do toho bydlení, jo. Kdybychom si představili luxusní vilku za nějakých 25 mega, tak takových by si náš nový milionář, český milionář mohl pořídit plus minus 120. No nicméně, pořád ještě tam dole někde vzadu je semínko závisti, což se mi teda nelíbí, ono se říká přeji a bude ti přáno, tak tedy přeju vám taky, ať na vás sedne minimálně nějak symbolicky to pomyslné štěstíčko. Je to pravda, výborně a pohodu nám všem. Na druhou stranu, ono se říká občas neštěstí ve hře, štěstí v lásce, takže tu cestu k happy endu si vždycky najdeme.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.

0: 877-66-12800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77-66-12800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: dobrém počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
3: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
2: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
3: než potala na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
2: Já odcházím. Já jsem

0: Sobota s rádiem Čas, hity, které milujete, a k svačině dobrou chuť, což mi připomíná, kdybych si měl suma sumárum udělat takovou bilanci toho, co jsem tento týden nejvíc jedl, tak hodně ovlivněn aktuálním Jeste s rozumem sebou Riegler, navíc ve čtvrtek jsme měli i speciál, by to byly sýry. I když pořád mě ještě nikdo jako nepřesvědčil zbožňovat, já vím, že ten sýr je zdravý, jo, ale prostě olomoucké syrečky. Ještě dlouhá cesta přede mnou, nicméně inspirace nejenom sýrová, ale teď i astrologická. Nezapomněl jsem, Milan Gelnár, dvorní astrolog Rádia Čas, a jako vždycky v sobotu inspirace na celý víkend, takže sobota i neděle v kostce, zařiďte se podle toho a mějte hlavně pohodu. O tom to je?
1: Sobota bude dnem energeticky vyrovnaným, kdy se toho ale bude dít hodně, a to na obou stranách spektra. Zažívat budeme velké množství změn, nápadů a inspirací, mnoho z nás bude v neustálém pohybu, dařit se bude spolupráci ženské a mužské energie a větší bude naše velkorysost a schopnost projevovat emoce. Bohužel to ale bude také den, kdy se budeme setkávat s větším množstvím porušováním dohod, zákonů, smluv a ujednání, ale také s nejrůznějšími podrazy a podvody či jinými temnými stránkami našich osobností. Neděle bude dnem o něco příjemnějším, kdy ostré hrany konfliktu budou zaoblenější, nápaditost a schopnost provádění nejrůznějších změn větší a více se bude dařit zamilovanosti a prožívání sexu a sexuality. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
2: Hity, které milujete.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Mozzarella, jeden z nejznámějších italských sýrů. Ve Středomoří se používá už od středověku a údajně vznikl úplnou, ale úplnou náhodou. Evidentně teda šťastnou náhodou, protože tahle gurmánská lahůdka je plná vápníku, proteinu a hlavně té jemné italské chuti. Legenda praví, že ve středověké Neapoli jeden italský sýrař zakopl a čerstvý sýrový tvaroh se mu čirou náhodou překlopil do hrnce s vařící vodou. A ve vodě se pak tvaroh proměnil v sýr. Původně se mozzarella začala vyrábět z mléka buvolu a dneska se při výrobě jednoho kusu kvalitní mozzarelly zpracuje více než litr kravského mléka. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom s touhle gurmánskou záležitostí vy. Máte ji rádi?
2: Ano, mozzarellu mám ráda a dělám si salát třeba s tuňákem a s mozzarellou a moc mi to chutná.
3: Mozzarella je podle mě jeden z nejlepších sýrů a nejenom na pizzu, ale třeba čerstvý s rajčatama, s olivovým olejem, s pepřem a se solí.
4: Tak mozzarellu mám hodně ráda, často si ji kupuju v obchodě, dávám si často s rajčatem a bazalkou a je to super snídaně pro mě.
5: Tak já mozzarellu miluju, protože je to součástí italské kuchyně a mimo to, že má hodně proteinů, tak si třeba dávám s bazalkou, anebo na pizze je taky super.
1: Pizza, bazalka, olivový olej, prostě perfektní kombinace. Ale mozzarella je skvělým a univerzálním sýrem, který můžete použít téměř kamkoliv. A když už mozzarellu použijeme, tak se můžeme těšit na přísun vápníku, vitamínu skupiny B a taky na pořádnou nálož bílkovin. A ty ve svém jídelníčku rozhodně chceme.
0: Tak teď už to víte. Dobré ráno, Moravo.
6: Hádej, kdo přijde na snídani.
7: Tento pátek nás navštívil Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
6: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
8: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
6: Hity, které milujete.
9: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
6: Hity,

0: Běžte se bavit.
1: Krásnou sobotu všem, pokaždé, když slyším tuhle znělku, tak si připadám jako automat a robot, ale pozor, v dobrém slova smyslu, prostě slyším, říkám, co lidem povědět, kde by se mohli dobře bavit. No, něco už jsme za tým Rádia Čas naznačili, Slezská fest 2026 právě dnes, celodenní multižánrový festival pro celou rodinu, konec konců i promo tým Rádia Čas je na místě, když tak slezkafest.cz, tam se dozvíte víc, ale pokud máte rádi pokáče, slzu, Queenie, Lunetiky a další, stavte se. Kdo má velkou rodinku a hlavně děti, protože na dveře klepe i den dětí, tak dneska taky Skalka Ostrava, jenom připomínám, velký program a zábava pro celou rodinku a hlavně pro Caparty, kterým začíná ta nejlepší sezóna. A trošku s předstihem připomínám ještě důležité datum, vlastně data 12. a 13. června, akce Truck and Bus Brno 2026 na brněnském výstavišti, nejenom pro chlapy, taky pro celé rodinky, protože někdo má rád tu techniku a traky a autobusy. Mimochodem k tomu dakarský speciál Aleše Loprajze na místě, stunt show Adama Special Pešla, několikrát byl hostem i ve studiu Rádia Čas a to je teda bourák, něco dobrého k jídlu a pití, burger festival, měření zraku pro řidiče zdarma, protože prevence je základ, prostě to nejpodstatnější 12. a 13. Truck and Bus Brno 2026. Kdybyste chtěli vyrazit, tak máte s předstihem už dvě červená políčka v kalendáři. Tak to by asi pro tuto chvíli bylo vše. Říkal jsem méně řečí, více muziky. Je jí třeba. Hezký den.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Nenechte se rušit, já si tady jenom dělám pravidelnou kontrolu, vlastně ještě před prázdninami, kdy to vždycky trošku poleví a myslíme spíš na slunce než na kulturu, tak si jenom čekuju, jak to vypadá s předprodejí na megakoncert Rádia Čas, protože letošní velký host, jak asi víte, skupina Europe a k tomu další tři velké koncerty, Leny a speciální host Marpo, Olympic naživo se svými hity, David Koller, tak jako co si budem, to všechno v jednom balíčku a předprodej běží právě na cezradio.cz a jde vidět, jakože hlavně takový ti rockeři srdcem i duší, nebo milovníci poctivé muziky, protože všichni jsou naživo skvělí interpreti, no tak jakože už svá místa se si vybrali v hale. Moje první vzpomínka na Europe, kteří letos slaví 40 roků od hitu Final Countdown a stejnojmenné desky, která je takzvaně udělala, tak to bylo vlastně jedno z prvních LPček, prvních gramodesek, kterou jsme doma měli, takže tam byly Europe, byla tam taky Helena Vondráčková a Sprint. Ti Europe byli od někud ze světa, já nevím, jestli jsme měli tu desku z Bulharska, tak byl takový papírový obal, který se jako v průběhu let ožmoulával a ožmoulával, ale dodnes si pamatuju ty jednotlivé animované tváře, zadní stranu, pokud se nepletu s kartami, ale tak jako není to o mých vzpomínkách, ale je to o tom zážitku. Pánové, pravda, už trošku dospěli, ne, oni vyzráli. A pokud je chcete vidět naživo, ještě jednou na Megáči 21. listopadu přes cazradio.cz na viděnou, naslyšenou, doufám, že ve vyprodané aréně. A krásný víkend všem s Radimem.
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
3: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: dobrém počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
3: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
2: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
3: než potala na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
2: Já jsem věděl,
3: to, tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
2: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
3: Ale je tady.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Na Rádiu Čas, mimochodem hezký den všem, tak trošku úsměvně kriminální ústředna pátrá, taká vzpomínka na dobu mého dětství. Ne, rakouská policie teď hledá majitelky, tuším, že 170 párů bot od padoucha Lapky, kterého čapli, mám pocit, už na konci loňského roku, a když u něj dělali domovní prohlídku, tak našli právě zmíněné množství dámské obuvi, částečně obnošené různých velikostí, no je to pěkně barvité. Pán je pravděpodobně kradl schodeb od vstupních dveří do bytu, a to po celém okrese Baden. Co s nimi dělal nebo proč je měl, no, radši neradnu pátrat. Mi to jenom prostě připomnělo legendární film, a tak si říkám, až bude nějaký ten chladnější jarní nebo potom letní večer, když budete se svou láskou na gauči, tak si stáhněte nějakou oficiální cestou botu jménem Melichar, která má tuhle tu pointu. Nechci zase prozrazovat všechno, pokud jste náhodou neviděli, ale prostě na hromnice si člověk musí vzpomenout, když říká tuhletu perličku z Rakouska. No, dávejte si pozor na svůj majetek, nezapomeňte ještě jednou malé doporučení od Rády a Čas, bota jménem Melichar, a ať děláte, co děláte, ať vás to baví. Hity, které milujete, stále s Radimem, krásný den. Hity.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Hity, které milujete.

Pozdravení nejenom hudební z vln Rádia Čas, ale taky gurmánské. Máme předposlední májový den. Ferdum, mimochodem hezký svátek, ale on je taky jako světový nebo mezinárodní den brambor. Takže už máte inspiraci, pokud jste náhodou nevěděli, co si připravit k dnešnímu obědu a k svačině a večeři. 100 různých způsobů. Já teď koukám letem světem, je to už 31 let, kdy se brambory staly i první zeleninou, která byla vypěstována ve vesmíru. Experiment tehdy proběhl na palubě raketoplánu Columbia. Zahradníci a sadaři, kterým se opravdu daří, tak můžou mít obrovské macky na svých zahradách, protože zatím největší zaznamenaná brambora, necelých 5 kilogramů, tak to vypěstoval v roce 2011 pěstitel ve Velké Británii. Jo. No a největšími producenty, jak se koukám, nevím, jestli si tipnete, takové malé víš, nevíš, popřemýšlejte si, no já vím, máte jiné starosti, tak já to rovnou vypálím, je Čína, následovaná Indií, ale tak nějak plus minus bych to čekal. Tak co, moji milí, budou to nějaké šulance, budou to bramboráky, bramborová kaše, brambory a maso, jak jsme říkali občas ve škole. Hlavně ať vašim strávníkům chutná a nezapomeňte, láska prochází i žaludkem. Dneska tedy s pomocí brambor.

0: Hudební strava na Rádiu Čas, hity, které milujete, jak říkám, je vydatná, i když bez kalorií, což se hodí, že jo, a potěší doufám vždycky. Já dneska zmínil, a teď v čase před obědovém se to hodí i brambory, protože 30. května je Světový den brambor. A my jsme před časem vyrazili do ulic Moravy a Slezska a ptali se na bramborový salát, protože to není jenom záležitost Vánoc, kdykoliv v průběhu roku na 100 různých způsobů ho můžete připravit, tak jsme trošku sondovali, jako jestli ho děláte klasicky, nebo jinak po vídeňsku, jestli tam přidáváte něco jiného. Povídejte, přehánějte.
1: Já myslím, že já jako nedáváme nic specifického, ale tak vlastně to zeleninu a brambory jako klasicky, tak jak každým rokem.
2: No musím říct, že bramborový salát nepřipravuju, to dělá manžel, to je úplně jeho parketa a vždycky tu cibulku jak kdyby spaří, aby nebyla čerstvá a tím pádem nekvasila, ten salát je výborný, vydrží dlouho.
3: Tak tradiční určitě, ale měla jsem i bramborový salát, kde byla třeba kukuřice a bylo jako dobrý.
0: 100 lidí, 100 chutí i těch bramborovo-salátových, ať už budete mít dneska na talíři cokoliv, dobrou chuť, jenom jsem dodal malou inspiraci a posílám další muziku. Původně jsem si říkal, jako, že méně řečí, více muziky, no snad to dodržuju, ještě mám na to 2 hodiny, abych když tak dopiloval detaily. Pohodu všem.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádio Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádio Čas.
1: Rádio Čas.

českém počasí je ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy.

0: Pohodu, pohodičku s Rádiem Čas a Radimem, já vás zdravím, mějte hezkou sobotu a já bych vás poslal s dovolením do kina, a to doslova nejenom zamilované párečky, ale i celé rodiny, protože Honza Svěrák má nový filmový počin, jmenuje se Pět švestek, což je dobré i na rozmluvení, zkuste říct pět švestek, šest švestek, třeba pětkrát za sebou. No nicméně je to komedie, ale je to komedie, která spojuje všechny generace, nechci prozrazovat všechno, ale týká se nejen mladších, ale i těch letitých.
1: Co kdyby jsme se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
2: Ať jsi šťastná, mami.
1: Jsem tam, hele.
0: Natáčelo se loni v srpnu a v září, trošku v Česku, ale hlavně 3 týdny v Řecku, přímo na plachetnici, opravdu malý tým, páni herci, Dana Syslová, Petr Kostka, Olda Kaiser, Lenka Termerová, a spousta dalších. Takže kdybyste chtěli vidět to mládí uvnitř těla, které je možná trošku unavenější, tak si rozhodně zajděte, protože mám pocit, že to je film, který obejme. No a k tomu další muzika a hity, které milujete, stále s Radimem na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Akvapark Dunajská Streda. To musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: chce se bavit.
1: Krásnou sobotu všem, pokaždé, když slyším tuhle znělku, tak si připadám jako automat a robot, ale pozor, v dobrém slova smyslu, prostě slyším, říkám, co lidem povědět, kde by se mohli dobře bavit. No, něco už jsme za tým Rádia Čas naznačili, Slezská fest 2026 právě dnes, celodenní multižánrový festival pro celou rodinu, konec konců i promo tým Rádia Čas je na místě, když tak slezskafest.cz, tam se dozvíte víc, ale pokud máte rádi pokáče, slzu, kvíny, Lunetiky a další, stavte se. Kdo má velkou rodinku a hlavně děti, protože na dveře klepe i den dětí, tak dneska taky Skalka Ostrava, jenom připomínám, velký program a zábava pro celou rodinku a hlavně pro Ceparty, kterým začíná ta nejlepší sezóna. A trošku s předstihem připomínám ještě důležité datum, vlastně data 12. a 13. června, akce Truck and Bus Brno 2026 na brněnském výstavišti, nejenom pro chlapy, taky pro celé rodinky, protože někdo má rád tu techniku a traky a autobusy. Mimochodem k tomu dakarský speciál Aleše Loprajze na místě, stunt show Adama Special Pešla, několikrát byl hostem i ve studiu Rádia Čas a to je teda bourák, něco dobrého k jídlu a pití, burger festival, měření zraku pro řidiče zdarma, protože prevence je základ, prostě to nejpodstatnější 12. a 13. Truck and Bus Brno 2026. Kdybyste chtěli vyrazit, tak máte s předstihem už dvě červená políčka v kalendáři. Tak to by asi pro tuto chvíli bylo vše. Říkal jsem méně řečí, více muziky. Je jí třeba. Hezký den.
2: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Které milujete.

0: Hezký den s Rádiem Čas a Radimem. Pokud máte v sobě takový ten vnitřní řád, tak někdy v tuhle chvíli už byste měli být po tradičním obědě. A my docvaklo v rámci dnešního sobotního vysílání, že je to vlastně hodně o jídle. Máme za sebou, jeste s rozumem, sýrový, taky jsem zmínil, že je světový den brambor, probrali jsme i přípravy bramborových salátů, což není opravdu jenom váneční záležitost. Tak jsem ještě zasondoval v těch našich archívech a letem světem jsem se podíval, jako co vlastně nejdivnějšího jste kdy ochutnali.
1: Kde jsou takové všelijaké různé mořské potvůrky. Celá příjemně překvapilo chapadlo.
2: Nic, jako nejsem jako typ, že bych zkoušela nějaké věci, které mi spíš se zvedá žaludek, kdyby to, takže vlastně nic, co by bylo divné pro mě.
3: Chtěla by jsem ochutnat to sushi, nebo tak nějak se to jmenuje, ty rýží balenou, ale ještě se mi to nepodařilo.
4: Nejdivnějšího asi na dovolené v Tunisu a byly to nějaké škeble, něco takového, ale zvedal se mi z toho žaludek.
0: Co se týče mořského světa, jen tak na okraj, tam jsem tomu docela otevřený, jenom ústřice. Tam jsme se moc nepotkali, i když jsem ji zkoušel na všechny možné způsoby, okořeněnou, dokonce zapitou i pálenkou, ne, pořád tam toho moře na mě bylo až moc, takže jinak jako jsem duše otevřená, vy doufám taky, že se vám jako teď neeklovalo posledních pár desítek vteřin, no a pohodu všem, hity, které milujete, stále s Radimem na Rádiu Čas.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
9: Rádio Čas.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Tento pátek nás navštívil Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete. Radio
0: Čas. Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
6: Ale ne, to nejde. Ale já jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
5: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
6: než kamarádem,
5: na film.
6: Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
5: Já jsem věděl. To,
6: tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
5: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
6: Ale je tady.
2: Radio Čas.
4: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.
7: Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď.

0: Víkendové vysílání s Rádiem Čas je hlavně o pohodě. Má dodat taky vzpruhu těm, kteří nemají leháro, nemají výlet, neužívají si siestu někde na kanapíčku, ale pracují, v tom případě, ať vám to rychle uteče. No a kromě toho se vždycky jednou zastavíme prstem na mapě na určitém místě a řekneme si, co je kde nového. No a tohle je tradice. Kolegyně Marcelka Fabiánová, okénko Moravskoslezského kraje. Takže Marcelko, co je nového? Já předávám slovo. A protože jsem si uvědomil, že jsem ještě neobědval, tak se jdu nakrmit do kuchyňky, aspoň mám trošku času.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj i letos podpoří celou řadu projektů ze sociální oblasti. Ze svého rozpočtu přispěje například na aktivity pro osoby se zdravotním postižením, podpoří aktivní stárnutí, projekty prevence kriminality nebo rozvoj komunitní práce a další, jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Podporujeme také neziskové organizace a zapsané ústavy, co se týče prevence. Co se týče pro rodinné politiky, tak vlastně podporujeme neziskové organizace, a to nejenom, které řeší nějaké terapeutické záležitosti v té prorodinné politice, ale podporujeme i například mladé pečující, co se týče paliativy, a jsou to lidé, kteří samostatně pečují o umírací buď rodiče, anebo prarodiče.
2: Díky projektům mohou mít například handicapovaní lepší uplatnění na trhu práce. Podpora ale směřuje i do prevence rizikového chování dětí, mládeže a dospělých a nově bude podpořena i celoroční činnost organizací, které provozují kontaktní místa pro seniory.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: Město Bohumín připravuje výstavbu nového domova pro seniory, který bude patřit k těm největším investicím do sociální oblasti v jeho historii. Projekt za zhruba 300 milionů korun totiž reaguje na dlouhodobý trend, tedy stárnutí populace i rostoucí poptávku po pobytu službách. A více podrobností dodává opět náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
4: Moravskoslezský kraj přispěje částku 80 milionů korun. Bohumín převezme službu o 25 lůžkách.

0: a bude službu nadále provozovat. Velký bonus celé této transakce, bych řekl, je, že i ostatní obce a města v okolí se zajímají o tento projekt a městu Bohumínů také budou finančně přispívat, aby jejich obyvatelé měli jistotu nějaké kapacity lůžkové v tomto území.
1: Celkově domov pro 100 klientů vyroste v severní části Bohumína na Panském 2 a zajistí špičkovou péči také pro obyvatele Rychvaldu a Dolní Lutyně. Lokalita by se také v budoucnu mohla stát i novou obytnou čtvrtí, kde kromě zařízení vzniknou i bytové a řadové domy. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
2: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas.

0: Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Partnery akce jsou
2: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
1: Yes. Radio Čas. Hity, které milujete.
5: Work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Sofia. Dobré odpoledne, i každou sobotu je s námi dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár, takže jako vždycky v tento čas hvězdná vyhlídka na celý víkend. Já jsem se jenom podíval na to, nebo začal jsem pátrat po tom, která znamení zvěrokruhu vlastně nejvíc věří, nebo jsou napojená na ty horoskopy. No a všeobecně by to měla být vodní znamení, jo, raci, štíři a rybičky, kteří se rádi nacítí a nechají se inspirovat tím, co jim třeba právě Milan Gelnár řekne. No a nejvíce pochybující, i když taky jako za život jsem zažil pár výjimek, jsou znamení zemská, takový největší skeptici, kteří chtějí tu vědu a podobně, býci, pany, kozorozy. Pokud jste čestná výjimka, tak v tom případě i vám příjemný poslech a hlavně nám všem pohodový víkend. Milane, co tam vidíš?
1: Sobota bude dnem energeticky vyrovnaným, kdy se toho ale bude dít hodně, a to na obou stranách spektra. Zažívat budeme velké množství změn, nápadů a inspirací, mnoho z nás bude v neustálém pohybu, dařit se bude spolupráci ženské a mužské energie a větší bude naše velkorysost a schopnost projevovat emoce. Bohužel to ale bude také den, kdy se budeme setkávat s větším množstvím porušováním dohod, zákonů, smluv a ujednání, ale také s nejrůznějšími podrazy a podvody či jinými temnými stránkami našich osobností. Neděle bude dnem o něco příjemnějším, kdy ostré hrany konfliktu budou zaoblenější, nápaditost a schopnost provádění nejrůznějších změn větší a více se bude dařit zamilovanosti a prožívání sexu a sexuality. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Krásné pozdravení, ano, i sportovní, protože tady mám ještě jeden rest za naše opavské parťáky, tedy basketbalové parťáky, protože už pozítří na Den dětí, to se dobře pamatuje, 1.6. se bude hrát v Brně, konkrétně ve Stares aréně Vodová, zápas Maxa NBL, konkrétně o třetí místo. Takže Basket Brno versus BK Opava od 18 hodin. A kdyby vám to bylo málo, tak se můžete přenést ještě 4. do opavské víceúčelové haly, zápas stejně tak v 18 hodin. Třetí místo, to je krásná bronzová medaile a jak jsem dostal sondáž od našich věrných, nejenom posluchačů, ale taky fanoušků basketu, je to teda jízda. Takže ať žije žluté peklo, ať žije dnešní víkend, pro nás optimisty řekneme teprve začal, pojďme si ho užívat společně. Kopec muziky je připraven, já doufám, že nám bude sloužit i počasí a nezapomeňte kdykoliv i online na cazradio.cz. A jak se tak poslouchá, myslím, že to chce další kave.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Radio Čas. Radio Čas. Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Pod povrchem. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
3: Ale ne, to nejde. Ale já jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
2: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
3: než kamarádem,
2: na film.
3: Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
2: Já jsem věděl.
3: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
2: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
3: Ale je tady.
1: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
4: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Co je skutečná dlouhověkost? Proč je záchrana svalů, obzvláště pro ženy, tak zásadní a důležitá? No a proč bez vědomého kontaktu s vlastním tělem ztrácíme sami sebe? Tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
1: Hra s energiemi. S Evou Rigler.
4: Průvodkyně žen, které chtějí cítit více lehkosti, síly a vitality ve svém těle, je v každodenním životě. Její práce stojí na myšlence aktivní dlouhověkosti, vitality a opravdu hlubokého propojení těla a psychiky. Miluje pohybový minimalismus, učí, jak z pohybu udělat radost místo povinnosti a jak s pomocí malých změn postupně zlepšovat svůj každodenní rytmus. Taky vnímá zásadní roli doteku a jeho vliv na naše tělo i psychiku. Propojuje témata longevity, hypersenzitivity a polyvagální teorie. No a taky zastává názor, že i my ženy můžeme zrát jako víno. Citlivostí, s empatií a s labužnickou radostí k životu. Vladimíra Rychlík, můj dnešní milý host podcastu Energiemi. Vladi, ahoj, já tě tady moc vítám.
5: Ahoj, Evičko, já jsem úplně dojatá, jak jsem si to celé teď poslechla. Jsem ráda, že jsem tady. Děkuju.
4: Já jsem původně chtěla udělat delší ten medailonek a musela jsem ho opravdu nutně zkrátit, protože jsem si uvědomila, že kdybychom popisovali tvé životní zkušenosti, znalosti a všechno, co jsi absolvovala, tak by to vydalo na samotný podcast. Takže v této osekané verzi, kdy se bavíme třeba i o dlouhověkosti, mě by zajímalo, co pro tebe ta dlouhověkost vůbec znamená, protože longevity je teď docela trendy pojem, ale co pro tebe samotnou ta dlouhověkost znamená, jaký to má smysl v tvém životě?
5: Longevity je trendy, jasně, je tam kolem toho už teď obrovský biznis nabalený a já osobně tím, že jsem minimalista a pracuju s normálníma lidma, ne až tak s manažerama a s lidma, kteří si chtějí prostě koupit kus nového těla nebo zaplatit si prostě pobyt na nějaké luxusní klinice, tak se tím zabývám funkčně, jednoduše a pro mě je to pokus o to, aby každý den, můj každý den byl prožitý vlastně v co nejlepší kondici, mentálně i fyzicky. A ono je to velmi úzce propojeno s tělem, není to jenom o tom, že si to v těch 50, 60 prostě usmyslím, že mi bude dobře, ale je to o tom, v jakém stavu vlastně to tělíčko mám, tak já se snažím najít vlastně co nejjednodušší cesty, které mě stojí co nejméně úsilí, proto abych tu káru tady táhla ideálně co nejdýl, protože miluju život, baví mě život a aby mi v těle, v mojí hlavě, v prostoru, který vytvářím a s lidmi, s kterými žiju, bylo fakt co nejlíp vlastně to jde. To je takový, jako nevím, co jiného si počít s tím životem, tak to.
4: Vladi, a kdybychom ten samotný koncept dlouhověkosti třeba uchopili jako takový dům, který si chceme postavit, tak co by byly ty zásadní, ty důležité a opěrné pilíře, na kterých by ten stabilní dům měl stát?
5: Ono se o tom fakt hodně píše a mluví, takže

0: trendy, různá doporučení a výzkumy, které vlastně jdou kolikrát i sami proti sobě, a vyznat se v tom celém džungli toho, kdo nám co prodává a kdo nám naopak co dává vlastně zdarma jako informaci, tak si myslím, že to je celá jako věda. No a já v tom nějak pluju a sleduju vlastně lidi, kterým věřím, a aplikuju spoustu věcí na sobě. Dělám to, bych řekla, v podstatě celoživotně, akorát se tomu neříká longevity, ale zdravý životní styl nebo prostě něco takového, nějaký seberozvoj. A řekla bych, že čím jsem starší, protože už nějaké ty dekády za sebou mám, tak tím jednodušeji se mi objevuje to, co funguje. A jsou věci, které se tam potvrzují, opakují, jsou trendy, které pro ženy teďkom jsou v něčem nové, ale pro mě naprosto jako přijatelné, blízké. Takže je to ta jednoduchost v tom hýbat se, baštit kvalitně, spinkat, milovat a regenerovat, ale to je prostě fakt umění, alchymistická, obrovská laboratoř v tom, jak umíme být a jak si to najdeme pro to svoje individuální tělo.
1: Vladi, myslíš, že je vůbec reálné mít všechny ty pilíře prostě vyrovnané, stabilní a věnovat jim dostatečnou pozornost? Z mé vlastní zkušenosti to je většinou tak, že když se koncentruju na některý z těch pilířů, tak ty ostatní chřadnou. Že zkrátka ten balans se nějak nedá vystavit a dohnat, protože vždycky to na nějaké straně ujede. Tak máš nějaké doporučení, jak mít ty pilíře v rovnováze?
0: Ty jo, doporučení. Já mám pocit, že mám teď takové období života, kdy doporučení úplně není můj trend rozdávat doporučení a tak. Já se snažím surfovat na tom všem a vlastně nebrat to až tak vážně, protože pořád to není recept na nesmrtelnost. Nezabýváme se tím životem tak, že pokud absolvuju prostě 888. trend, zrealizuju ho plně v životě, tak mi to zajistí vstupenku prostě do nebe. Takhle jednoduché to bohužel není. Tak já doporučuju, pokud mám něco doporučit, tanec. Mazlit se prostě s těma radama, se sebou, s tím životem, nepodléhat panice, že nejsem dost, ale na druhou stranu důslednost v tom opravdu něco dělat, protože když to jenom tak necháme plout, čemu má spousta žen a lidí v mojí generaci vlastně taky sklony, tak se může stát, že to plutí nás převalí vlastně tak velkou pasivitou a návyky, které nám vlastně neslouží k tomu nejlepšímu, co jsme, že taky to není úplně jako závěr a rada nechat plout. Tak já bych jako fakt tančila, držela bych se všeho toho, co mi funguje, hledala bych to, vyhledávala, aplikovala na sobě, ale s lehkostí plula na tom, co je vlastně možné v tom čase, v tom dnu, co to moje tělo, ta moje hlava vlastně mi umožňuje zrovna, čemu se věnovat a co mě prospívá, v čem se cítím bezpečně, dobře a úplně vím, jako jo, to je to.
1: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík a za malou chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík.
1: Mě by vlastně teď zajímalo, jaký máš názor na ty obrovské dva póly našeho světa. Protože myslím si, že stále více fungujeme v tom enormně provýkonnostním módu, v tom režimu být prostě aktivní, tvůrčí, jet na výkon, mít ty výsledky. Na druhou stranu, v poslední době se stále více apeluje na to, že bychom měli odpočívat, regenerovat, že pasivita je přínosná, že bychom měli mít více toho regeneračního prostoru. Tak jaký z těch polů vybrat, nebo případně, jak to nějak uchopit, aby tam byly obě strany té mince?
2: Tak ty kladeš otázky, které se daly zpracovávat hodiny. Já jsem teď v období, kdy jsem opravdu v menopauze a tím mým trendem je punk menopauzy, takže holky je okolo 50. Toto řeší velmi, velmi intenzivně, protože ty podpůrné hormonální látky, které prostě ti kolovaly v krvi, tam najednou ti dojdou a už spoustu věcí vlastně nejde tak snadno a doběhne tě svět. Záleží v jakési etapě života, jestli jsi kluk, holka, žena, zrající, jestli máš nemoc. To je tak neuvěřitelně individuální. Ta hranice mezi tím, kde opravdu se přitlačit k akci a kde se uvolnit. A neděje se to, si myslím, jako v dlouhých etapách, ale děje se to během celého dne xkrát, prostě neustále se vlastně k něčemu vyzveme, zabereme, podáme nějaký výkon a na druhou stranu vlastně to umění uvolnit se v tom musí být v rovnováze. Jednoduchá rada, čím lépe porozumíme opravdu sobě sama a tomu svému nervovému systému, těm dispozicím, které tady máme a naučíme se to využívat i v té práci, i v tom usilování o nějaký výkon, i v tom uvolnění se v požitku života, tak to je to, co vlastně můžeme nazvat nějakým naplněním, seberealizací. A ta chuť každého z nás je prostě fakt individuální. Jako někdo je opravdu divoký a potřebuje prostě tu divokost zrealizovat. Někdo je jemňonký a tlačí se do divokosti a vlastně mu to nesedí a pak někde ke konci života až zjemní a zjistí ty bláho. Jako proč jsem jako ze sebe dělal toto, jo? Protože jsem se zhlídnul v nějakém divokém koni, ale prostě já jsem prostě oslík, který prostě miluje to své teplíčko. Jo, že fakt najít si ty svoje verze, které nám sedí, to je prostě opravdu umění života. A já miluju, když lidi propadnou tomu svému individuálnímu umění, když nesledují prostě jeden trend nebo jednoho nějakého influencera, guru a vzor, ale když se stávají opravdu tím vším, tou inspirací sami sebou, to je prostě to, a vy to víte. Když se stanete sami sebou a sednete si v sobě, tak víte přesně, kdy zabrat a kdy se uvolnit, protože prostě jste to vy.
1: Ona na to asi krásně navazuje věta, kterou si nedávno sdílela, která ve mně teda hluboce rezonuje. A to je, že dokud nepoznáš své vnitřní krajiny, jsi v cizím domě. Vladi, jak bys to tuto větu posadila do kontextu toho zdraví a životní rovnováhy? Co tím chce básník říct, respektive básnířka?
2: Já jsem teď hodně ovlivněná takzvanou polyvagální teorií. Je to vlastně obrovský trend mezi psychologií, není to žádný ezotrend, souvisí to s traumaty, Gábor Maté, celý balík informací kolem toho, jak se vlastně umíme cítit bezpečně, jak od malinka jsme v tom buď podporovaní, nebo naopak ten život, který vedeme se světem, tak je složitý a natolik složitý, že si nevybereme ty nejlepší cesty se sebou sama a způsoby, jak být. A ty vnitřní krajiny jsou přesně o tom, kdy vím, že když jsem třeba v kontaktu s jiným člověkem, pracovním, osobním a cítím se nějak, takže rozumím tomu, proč se cítím tak, jak se cítím. Co to ve mně vyvolává, v čem mě ten kontakt s tím světem a s těmi ostatními lidmi podporuje, v čem naopak způsobuje úzkost, to, že se stáhnu, to, že mě v hrudi, v bříšku prostě buď lítají motýlci, anebo naopak sedí jako tvrdý kámen. Mám energii a sílu být sám za sebe, že naopak třeba uteču, stuhnu, tak celá tahle ta alchymistická polévka, v které se neustále nacházíme v kontaktu s lidmi i se sebou sama, s tím svým vnitřním světem, tak je něco, co mě teď naprosto fascinuje, co se snažím teď poznávat přes úplně jinou mapu, než přes mapy, které jsem třeba celoživotně hledala, a dává mi to hluboký smysl a vlastně svobodu pro to, jak uvažovat o sobě a o tom, co tady vlastně já jako člověk, který prožívá svět tak, jak ho prožívá, tak co si s tím vlastně může počít. Dává mi mnohem větší lehkost, dává mi mnohem větší naději na to, že se můžu realizovat jako s větší hloubkou a opravdověji s tím, co fakt já mám, s tím, co jsem, navzdory tomu, co jsem se domnívala o tom, že by to mělo být. Nevím, jestli to říkám dostatečně srozumitelně, ale ta polivagálka mě to prostě dává nádhernou mapu pro to, jak se orientovat v sobě. A ta mapa opravdu není ani spirituální, ani to není nic povrchního, je to něco, co se mi hluboce dotklo a dalo mi to opravdu vysvětlení pro to, proč můj hypersenzitivní, hyperempatický svět a nervový systém se vyvinul tak, jak se vyvinul, a že jsem úplně v pořádku a že vlastně tenhle skill, který mě stál spoustu bolesti, můžu využít naopak velmi zajímavě pro svůj další život. No, tak tady někde já jsem, tomu věřím a tohle mi dává smysl.
1: Vladí, a pokud bychom se třeba měli taky zabývat více polivagální teorií, tak co myslíš, že každému z nás, kteří bychom se třeba do toho chtěli pustit, to může přinést do toho života? V čem potom spočívá ta úleva, když nahlédneme do té mapy?
2: Ona vychází z toho, že v situaci, kdy se cítíme opravdu bezpečně, než to tvrdíme, než to i sami sobě tvrdíme, nebo že to tvrdíme prostě někomu, kde je vedle nás, a kdy se opravdu cítíme a umíme cítit bezpečně ve svém těle, cítíme tam hluboký klid, tak je možné, aby vzniklo něco kreativního, aby vznikla kvalitní lidská komunikace. Tvrdí to, že pokud to tak není, pokud situaci, ve které jsme, vyhodnocujeme jako nebezpečnou, to tělo se nám prostě buď stáhne, nebo naopak permanentně bojuje, protože je prostě tlačeno k nějakému výkonu a my se v něm neumíme uklidnit, tak nemůže vzniknout stav, který je tvůrčí. Já se snažím poslední dobou celou tu polivagální teorii uchopit, pronoudí z mojí dotykovou praxí, z praxí jako svého nějakého vnitřního života, a toto z toho vlastně takhle vyrůstá, ale celá polivagálka se zabývá opravdu, tak jak to teď chápu, pocitem bezpečí. Je to ne až tak teorie, ale je to opravdu mapa, jak fyzicky přecházet z jednoho stavu do druhého, rozumět tomu a umět si pomoci.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík a za malou chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík.
1: Ty sama si velkou propagátorkou pohybu a mě by zajímalo, jak zásadní vliv má právě ten pohyb a nějaká forma aktivity na tu naši nervovou soustavu. Co jí to přináší?
2: No, pohybová aktivita, když se na ní nedíváme nějak povrchně, jakože hýbu se svalem, aby mi rostl a zpevňoval se, ale vlastně my trénujeme i naši nervovou právě soustavu, naši sílu, tak přes pohyb kromě jiného se můžeme učit tomu, jak procházet těmi stavy mentálními, kdy tu sílu nemáme. Vy když naučíte sebe sama, pracujete s nějakým odporem, s nějakou váhou, klidně váhu těla nebo s nějakým i železem, když vy naučíte to své tělo, že projde situací, kdy musí zabrat, musí hodně zabrat, ten nervový systém opravdu, když má něco těžkého zvednout, tak se na to celý musí připravit, musí to absolvovat, musí do dalšího dne vlastně se celý zpevnit, tak vám to paralelně s tím, co vám to mění ve svalech, tak vám to mění vaše dráhy, které jdou právě z mozku do těch svalů a posiluje vás to ve vaší vůli žít, ve vaší vůli odolávat, vaši dovednost vlastně, jak zvládat situace. A čím jste starší, tím vlastně je to pro vás důležitější. Pokud někdo třeba má pocit, že si vysedí nějaký kvalitní stav bytí, je to samozřejmě možné, meditace je skvělá cesta, ale v dnešní době mají spíše lidé problém s tím, že se málo hýbou, tak jeden z velmi účinných způsobů, jak si vlastně můžeme pomoci k tomu, abychom cítili více síly, více sebevědomí, více jako sebe sama ve svém životě, je to, že se začneme hýbat a že se začneme hýbat tak, že opravdu překonáváme odpor fyzicky, že naše velké svalové skupiny prostě se připraví na to, že zvládnou zátěž, dělají to znova a znova a znova a pokud vy mentálně chápete, co se děje, tak vy můžete posílit opravdu svoji vlastní duši, svůj mentální stav. Děje se to na biologické úrovni a je to fascinující, jak lidé, kteří začnou posilovat a jsou to filozofové labužníci a posilují prostě způsobem, který je vtipný pro ně, tak jak mentálně sílí, jak mají mnohem větší vlastně vůli zvládat třeba svůj smutek, svoji úzkost, jak mají mechanismy najednou k dispozici, které třetím třeba neměli, k tomu jako vytáhnout se z nějaké mentální kaše. A to tělo tam jako famózně jako může pomoci. Vy se můžete díky tělu a díky pohybu právě dostávat k těmhle zdrojům a zároveň třeba můžete využít naopak dotek, masáž a zase jinou alchymii, které to tělo umí k tomu, abyste se uvolnili v tom životě. A tahleta dynamika mě jako baví, že si nepovídáme o stavech duše, mysli, ale že si povídáme o tom, co prožíváme vlastně na fyzické úrovni, když milujeme, když je nám dobře, když jsme kreativní, protože ono je to celé fyzický stav a ta polyvagální teorie to dává právě do toho fyzického, přestože se jedná o jemňunké nuance toho, jak nám je, jak přemýšlíme o světě, tak celé se to odehrává neustále v těle, to naše tělo neustále píše mapy toho, jak se cítíme, proč se tak cítíme, jak myslíme a jaké máme zkušenosti s lidmi a se světem. Je to jako fascinující pro mě, teď taková džungle.
3: Posloucháte podcast Energie mi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Pokud se bavíme právě o tom pohybu, ty tady zmiňuješ to posilování svalů. To znamená, že veškeré ty benefity, o kterých ty teď povídáš, tak se vztahují pouze na nějaký silový trénink, nebo tam naopak patří třeba i vytrvalostní aktivity typu běh, chůze po horách, svižné procházky a tak dále.
2: Já to teď zestručním, protože když já mluvím o tom nervovém systému, tak je to košaté, ale když to zestručním pro normální lidi, které nějaký nervový systém vůbec nezajímá, tak ty trendy třeba pro holky v perimenopauze, menopauze, protože my nejsme malí muži, my jsme prostě ženy a máme to jinak díky té naší hormonální alchymii, tak pro nás ty trendy jsou takové, že je výhodné, pokud nejsme nějaké sportovkyně, tak je výhodné pro nás trénovat opravdu silový trénink, ale minimalisticky. Takže stačí velké svalové skupiny, klidně 5 až 6 opakování, pokud je to pro někoho dřeb jenom s vlastní váhou, tak to může být i to 3x, 4x zopakovat vlastně kolečko 3 až 4 cviků. To znamená, že nás to vyjde třeba na nějakých 15-20 minut s nějakým rozcvičením, tak 3x týdně silový trénink, tak ať použijeme velké svalové skupiny v co největší intenzitě, které jsme schopni, a to tam je strašně důležité, že nám nejde o to, aby jsme 50-60 minut, hodinu a půl prostě někde kyklali se ve fitku, ale že opravdu potřebujeme precizně zabrat, tak maximálně ideálně, aby se nám potom už ten další cvik vlastně nepodařilo udělat, jak by to bylo těžké. A stačí fakt pár škála, prostě třeba 10 cviků, kdy toto má obrovský vliv na budování svalové hmoty a její konzistenci. A má to obrovské benefity pro právě pro longevity a pro udržení svalové hmoty i kostní hmoty. Potom druhý trend, který tam samozřejmě spadá a posiluje nám kardiovaskulární kondici, srdíčko, pružnost vlastně srdce, pružnost cévního systému a má obrovské benefity na VO2 max, na dlouhověkost jako takovou, tak je kardio trénink. A zase u těch holčin, a myslím si, že je to informace i pro kluky, je výborné, když se dotknou své maximální tepové frekvence a maximální zátěže. Ale stačí zase třeba na 20 minut, ono jako 20 minut, dejme tomu sprintu, pokud jste schopni zvládnout sprint, je docela záhul. Myslím na maximum, že to není jako, že si tak jako nějak vyběhnu a teď si říkám, že sprintuju, ale je to o tom, že vyběhnu a fakt zaberu na max, co jsem schopná skoordinovat, udýchat a po těch 20 sekundách samozřejmě, nebo klidně i 10, 12 vypnu, 2-3 minutky regeneruju a udělám to znova a znova třeba 4x, 6x a zase dotknu se svým tělem nějakého prahu, kam se třeba 30-40 let nedostávám. Jo, jsou lidi, kteří vůbec v té kardiokondici se nedotknou těch prahů za celých 50 let, někdy možná v dětství a pak už nikdy. A vy tomu potřebujete udělat bezpečně, potřebujete mít nějaký cvik, nemusí to být sprint, který vás dostane do těch maximálek, ale tak ať je pro vás bezpečný, ať i vlastně můžete pak pokračovat v životě dál a dál. To se dá všechno nastavit, najít, ale je strašně cenné, když jednou týdně, nebo třeba i 2x týdně se tam na pár sekund dostanete a vydáte tomu tělu ten impuls, jako tady tě chci mít, tady tě příště budu potřebovat, ty se tam zregeneruj, ty tam posil to srdíčko, napumpuj prostě tu krev tak rychle, jak potřebuju a budeš mi sloužit prostě klidně do 100 let.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík a za malou chvíli budeme pokračovat.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Kvíny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.

0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík. Mě k tomu napadá, pokud já 5x v týdnu běžím divokým tempem na autobus nebo na tramvaj s kabelkou na rameni do zadýchání, pak ano, teda nastoupím ano. Do toho autobusu, tam se vydýchávám, prospívám svému zdraví.
1: Naprosto, jinak podívej se na sebe, jak vypadáš, jo? Prostě ty jsi s tělesněním prostě krásy a vysoké kondice a prostě opravdu já vždycky ještě vidím, tak vidím toto bez nějakých uvozovek. Ne, nemáš za co, prostě to tak je. Ty jsi každý den vlastně 5x v týdnu takhle jako zasprintuješ, to je to nejlepší, ty nepotřebuješ víc už sprintovat, takže ty tam jsi, sama víš, jako, že to vydýcháš, projdeš tím, ale zase další den můžeš si klidně zasprintovat, to je to nejlepší, co jsi mohla udělat a najít si pro svůj trénink každodenní tady tyto sprinty, no.
0: Tak, děkuju za zodpovězení této otázky, budu to dělat i nadále.
1: Ano.
0: Své pozdní odchody z domácnosti budu vnímat teda jako tento benefit. Nicméně, ty velmi často mluvíš o tom, že spolupracuješ s ženami, které jsou 40+, a že už tam dochází k nějakým metabolickým změnám. Mě to vede k otázce. Je opravdu nezbytně nutné, aby každá žena v období menopauzy, perimenopauzy přibírala? Opravdu to tělo prostě už funguje úplně jinak?
1: Hele, nemyslím si, že je to nutnost, tak mě bude 52 za chvilku a prostě relativně bych řekla, že furt vypadám. Já bych řekla, že jsem dokonce v lepší kondici, než jsem byla ve 40 a to je fakt pravda. A na druhou stranu by vám to mělo být dost jedno, že jo, obě ty verze by měly tak nějak paralelně s náma jít, kdy se samozřejmě pokoušíme o dobrou kondici, o dobré zdraví, ale ono to zdraví úplně nemusí znamenat, že nemáme žádný tuk na břiše, i když ty holky prostě vnitřně k tomu nějak tlačené jsou, že by chtěli pořád vypadat pevně, štíhle a je to vlastně fajn, když se to daří, ale nemělo by nás drtit, když to tak není. Z mojí zkušeností je, že když se vybalancuje ta pětka, nebo kolik jsme to měli, ten trénink, jeden, druhý, spánek, mindset a jídlo, zhruba toto, tak se dá obývat tělo, které nás baví, ale je pravda, že spousta těch žen se fakt snaží úplně se na to upne a vnitřně se vlastně trestá za to, že se jim to nedaří a teď to okolí jim to kolikrát vlastně ještě osolí a ti partneři, že já jsem vlastně smutná z toho, kdyby to, jak mám vypadat, byl vlastně ten nejsilnější důvod k tomu, že mi to zvedne z toho gauče, tak že mi to málo. Jako ten pokus o to být tady zdravá, silná, odolávat tomu světu a užít si život, tak tam mi to přijde jako mnohem lepší mindset, ale pokud vaše nespokojenost s tím, že vám prostě narostla pneumatika okolo bříška, tak pokud vás to povede k tomu, že trošku zaberete a chytřeji se začnete prostě stravovat a starat o sebe, tak je to fajn, no. Ale nemělo by to být to jediné, protože ten náš vnitřní dialog měl být laskavý a fakt podpůrný, protože kdo jiný nás podpoří, než my sami, že jo.
0: Já jsem tady zmínila dvě slova, které se možná mnohdy zaměňují. A to je menopauza a perimenopauza. Vladi, jaký je v tom rozdíl?
1: Tak menopauza je vlastně jeden den v životě ženy, ale oficiálně, když se říká asi v menopauze, tak se tím vlastně myslí o 40 do smrti. Mám takový pocit. A hovorově to tak asi je, ale oficiálně, teď se o tom hodně mluví, menopauza je jeden den v životě ženy, kdy vlastně jste přestala menstruovat. Ale vy to vyhodnotíte až rok poté, protože to období, kdy to těličko se přizpůsobuje, trvá třeba 6, 8, někdy i až 10 let a ten cyklus se vám různě mění. Mění se vám spousta jiných věcí v těle a tomu se právě říká perimenopauza, takové to dlouhé období před tím dnem, který je menopauza, a potom menopauze nastává postmenopauza. Ale řekla bych, že hovorově jsi v meno, prožíváš menopauzu, tak opravdu dneska je to od těch 40 a dál vlastně fakt. Nicméně menopauza průměrně nastává, aktuálně bych řekla, už jen kolem 51. 52. roku. Ale jsou tam velké individuální rozdíly a někdo je v menopauze nebo v postmenopauze, už třeba někdy ve 40 z mnoha důvodů nebo po operaci. Ženy opravdu tím procházejí i mnohem dřív dneska. Díky stresu pravděpodobně a životnímu stylu, tak jsou v menopauze i oficiálně a v postmenopauze třeba i po 40. roku života. Není to nic výjimečného, je to zajímavé, jak se to všechno mění.
0: A ty sama, když jsi teda vešla do tohoto období, vnímala jsi na sobě nějaké markantní změny? Nebo to ze startu spíš jenom tak šeptalo?
1: No, mě to překvapilo hodně. Já jsem si myslela, že jsem dost v pohodě fyzicky i mentálně a vůbec. A překvapilo mě to nespáním. Já jsem měla velké problémy se spánkem. Vlastně doteď je to něco, co musím opravdu velmi dobře balancovat, aby proběhlo nejlíp, jak může. A není to jenom můj příběh. Spousta žen vlastně s tou nespavostí kolem 2., 3. hodiny, kdy se zbudíte nebo se dokonce propotíte v tu dobu do stavu naprosté bdělosti a nejde usnout a pak byste ideálně v 5, 6 ráno spali. A to už zase jako nemůžete, protože životní styl a práce a tak vám to prostě třeba neumožní. No tak ta nespavost a nějaké mentální, nechci říct problémy, ale změny, nějaká mozková mlha, úplně jako to tělo začalo být k dispozici jinak, než jsem byla zvyklá, tak jo, to jsem zažívala celkem intenzivně a nebyl to jednoduchý přechod a čistě v menopauze nejsem vlastně nějak zvlášť dlouho, takže já bych řekla, že to je vlastně teďkom, já nevím, nějakých 8 měsíců, dejme tomu, jo, kdy už teda fakt asi tam jsem, ale v té postmenopauze, ale ještě mi to může překvapit, takže já jsem, určitě jsem někde prostě přesně teď v období, kdy se to láme a těch změn bylo strašně moc, vůbec to nebylo jednoduché a těch příběhů, kolik jsem si vyslechla tím, jak jsem začala svolávat vlastně holky v mojí sociální bublině a začali jsme to sdílet, tak to sdílení je strašně úlevné, kdy fakt ty vidíš, že jako nejsi v tom sama, teda ani náhodou a že se nezbláznila. No, ale mentálně, fyzicky, jo, jako vlastně divoce jsem to prožívala.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík a za malou chvíli budeme pokračovat.
2: Hity, které milujete. Rádiu Čas.
3: Nosa.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík.
1: Mně přijde úplně neuvěřitelné, že se třeba právě s tebou můžu bavit o menopauze, perimenopauze a tak dále. Protože já, když na tebe koukám, tak přede mnou sedí mladá, zdravá, šťavnatá, vitální, krásná žena. A o to víc je potom překvapivé, že můžeme probírat tady toto téma, protože bych to nikdy netipovala. Ale teď bych s tebou ještě probrala ráda jedno téma, které pravděpodobně pro tebe bylo taky velmi zásadní. A to je to, že ty jsi absolvovala cestu do Santiaga, což bych si o tom ráda povídala. Nicméně jsem pochopila, že možná ještě zásadnějším zvratem ve tvém životě byl samotný návrat do Česka ze Santiaga. Můžeš mi k tomu říct víc?
2: Já mám teď období velkých změn a ten život mi to jako spečetil ještě víc, než jsem si představovala. A pracovně měním spoustu věcí a tak nějak jako jsem si napřála závěr svého roku loňského a vymyslela jsem si ho jinak a přála jsem si ho spečetit tím, že si udělám pouť do Santiaga de Compostela. Vymyslela jsem si, že bych tak nějak 14 dní mohla strávit vlastně portugalskou, španělskou cestou, takzvanou oceánskou. V zimě tam téměř nikdo nechodí a to byl důvod, proč jsem si vlastně tu cestu vybrala i já, protože se mi tam nechtělo prostě jít do nějakou jinou roční dobu, přestože je to náročné v tom, že tam většinou je období dešťů, hodně tam prší a je to z tohoto pohledu je to prostě náročnější. A já jsem opravdu přes celé svátky, včetně Silvestra, šla tuto boží cestu, boží jako v vozovkách a bylo to nádherné. Hodně mi to dalo, prošla jsem spoustu kilometrů se sebou sama a hodně jsem se zpevnila, uklidnila a řekla bych, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které pečetilo to, co se mi dělo vnitřně. No, a když jsem se vrátila, tak vlastně do 20 hodin po tom návratu jsem jela do Opavy na takový koncert, na takovou událost. Bylo vzpomínková událost na Davida Stipku, bylo to hodně hluboké, intimní, taková veřejná, nádherná událost. Bylo tam asi 100 lidí. Odjížděla jsem s ní v takovém jako ponořeném stavu. Jela jsem sama, jela jsem autem, jela jsem po cestě, kterou znám a jela jsem prostě přes úsek, který znám velmi dobře, měla jsem tam navigaci a tam je takový kopec prudký a končí jako 180 zatáčkou a mně se povedlo v tom kopci si uvědomit, že jsem pravděpodobně najela do úseku, který není udržovaný, že je nějakých minus, já nevím, 11, kolik tehdy bylo stupňů a že jsem prostě na totálním skle s autem, které vůbec nemůžu ovládat. A v tomhle stavu to auto prostě se mnou jsme jako přenesli přes ten kopeček a mně se podařilo zapíchnout to auto vlastně uprostřed toho kopce mezi dva stromečky a viset vlastně tam z takového srázu a koukat dolů ještě pár metrů pod sebe. A bylo to strašně těžká situace, bylo to opravdu takových těch pár sekund, kdy člověk se celý jako zpevní a mě tam neběželo nic jiného, než jako nějaká sprostá slova upřímně a to tady teď nebudu jako publikovat a jako obrovská touha přežít. Já jsem měla jenom chuť, teď mě furt napadají ty slova, ale jako já to prostě tady jako přežiju, jako teď ne. A teď jsem jenom jako číhala vnitřně, co vlastně udělat v těch mikrosekundách, jak to buď stočit, nebo nechat na ten čumák dopadnout prostě až dolů ty 3 metry. No a mně se to podařilo prostě tam nějak zarvat. Takže vlastně se zbořilo celé auto, ale de facto mně se nic nestalo. A strávila jsem nějakých 35 minut, než přijela vlastně, než se ke mně vůbec jako byla schopna dostat nějaká pomoc. Pak mě zachraňovala asi 40 prostě lidí. Tam byly dvě velké hasičská auta a několik prostě těch aut, které vytahovaly vlastně to auto. A ti hasiči, to prostě byl úplně očistec, tam kdykoliv jako někdo přijel, nejdřív mě vytáhli samozřejmě z toho auta a kdykoliv pak jako někdo nový třeba přijel nebo to viděl, tak třeba pak jako přiběhl ke mně do toho hasičského vozu, kde já jsem tam byla v dece, trošku jsem se tam klepala a vlastně jsem se postupně uvolňovala, tak nějaký kluk třeba přiběh a říká něco ve smyslu, ty jako víte, že jste si zachránila život, jak se vám to tam podařilo. A ty řekli jako mrdnout třeba, jo, nebo něco takového. To je jako neuvěřitelné, protože oni přijeli a chtěli prostě vytahovat holku, která se tam asi jako plno krve a tak, která se tam prostě rozmlátila a zjistili, že prostě ta holka jako je celá, nebo ta paní teda. a měli obrovskou radost z toho, že samozřejmě zachránili člověka, ale jako nechápali, jak se mi to povedlo, ani já jsem to nechápala. Jo? Můžeme si říkat, že při mě stáli nějací andílci, nebo že prostě inteligence mého nervového systému prostě zabrala. Já myslím, že všechno zabralo a je to velká náhoda, že se mi to povedlo vlastně přežít. A je to obrovský dar, že já cítím jako každý den opravdu od té chvíle, cítím jako obrovský dar, že si tady ten život můžu ještě vychutnávat. Já jsem si tam fakt hrábla na ten konec jak nikdy. Jo, to nebylo žádné filozofické spočinutí. To bylo prostě, tyjo, jako tak reálné. A ta situace byla tak těžká a to auto tam fakt se šprajclo tak neuvěřitelně a náhodně, že to prostě nešlo vybrat líp. Že já jsem prostě jako chodící vděk, láska a mám obrovskou sílu jako zabrat zase ve věcech, které miluju. No a tak toto se mi stalo, tak to jsem spečetila celé Santiago. A v Santiago jsem byla na Silvestra, takže to bylo jako úplně velké, to se mi povedlo projít tak, že Silvestr prostě byl v Santiago a v tom obrovském jako chrámu, který tam je, takže jako nádhera, nádhera, úžasná, ta cesta byla nádherná a mě tam ani jeden den nepršelo. Což je, co všichni považovali za zázrak, ono pršelo přede mnou, za mnou, nebo první den, když jsem přijela třeba do Porta, ale jako vlastně celá ta cesta byla úplně jako suchou nohou, což je úplně magic.
1: Vladi, po tady těch příbězích, prožitcích, které povídáš, mi přijde až úplně zbytečné ti pokládat poslední otázku, kterou ovšem ale pokládáme každému z našich hostů. Na základě toho všeho, co jsi zažila, co jsi zjistila, co jsi poznala, tak jaké z toho plyne doporučení? Jaké má teď doporučení Vlaďka pro to, abychom žili ten náš život s nějakou dobrou náladou, s vitalitou, s radostí a s dostatkem energie?
2: Já to mám s tím mazlením, takže jako pokuste se vymazlit každý okamžik svého života nejlíp, jak můžete. A vemte sebou to vaše boží tělo.
1: Vladimíra Rychlík byla hostem dnešního podcastu Energiemy. Vladi, já moc děkuju za nádherné povídání.
2: Děkuju, děkuju, že jsem mohla být, že tady jsem. Já doufám, že to bylo srozumitelné.
1: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
3: Energiemy. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemy.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
7: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
3: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
4: Rádio Čas.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3 čtvrtě litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
4: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
3: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
4: než potala na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
3: Já jsem věděl.
4: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
3: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
4: Ale je tady.
2: Radio Čas.
5: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Thermal Park Dunajská Streda, to musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión, aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.
2: Rekonstrukce je u konce. Novojičínské koupaliště se znovu otevře už 1. června na Den dětí. Těšit se můžete na nové nerezové bazény pro plavce i děti. Delší tobogán se světelnými efekty i celoroční výřivky. Moderní areál přináší vyšší komfort i bezpečnost. Přijďte zahájit letní sezónu do Nového Jičína. Bude to stát za to. Rádio.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

pracovat.

0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
3: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
0: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek nás navštívil Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
6: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
5: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
6: než kamarádem, na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
5: Já jsem věděl.
6: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
5: No, jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
6: Ale je tady.
0: Rádio Čas.

0: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
1: Rekonstrukce je u konce. Novojičínské koupaliště se znovu otevře už 1. června na Den dětí. Těšit se můžete na nové nerezové bazény pro plavce i děti. Delší tobogán se světelnými efekty i celoroční výřivky. Moderní areál přináší vyšší komfort i bezpečnost. Přijďte zahájit letní sezónu do Nového Jičína. Bude to stát za to.
2: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
3: Čas. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
3: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
4: Zdravím vás, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je písničkářka Kači.
5: Jaké na mě budeš mít požadavky do backstage, aby si vůbec vystoupila?
6: No tak Táňo, speciálně pro tebe to budou náročné požadavky. Ale minimálně pořádnou dávku kosmetiky, to mi zajistí, že?
5: To není problém.
6: To není problém.
5: S nasmaženýma řízkama už by to bylo horší.
6: Tak ty tam jsou zrovna, ale...
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
7: Radio Čas.

0: Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete. Radio Čas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
7: Ale ne, to nejde. Ale já jenom vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
6: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
7: než kamarádem, na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
6: Já jsem věděl.
7: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
6: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
7: Ale je tady.
5: Radio Čas.
2: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Čas. Miluje. Rádio Čas.

0: Bond.
1: Jsou tady.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
0: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
0: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady. Rádio Čas. Okénko města. Nový Jičín.
4: Posloucháte Rádio Čas a ve vysílání se teď podíváme do Nového Jičína. Tady už brzy potěší všechny milovníky plavání. Podrobnosti má starosta Stanislav Kopecký.
5: Rád bych všechny pozval do Nového Jičína, kde 1. června otevíráme modernizované koupaliště. Po rok trvající rekonstrukci jsou bazény v nerezovém provedení. Dodali se také dětské atrakce. Nový o 8 metrů delší tobogán, dvě výřivky s masážními tryskami a celoročním provozem. U venkovních bazénů je také nové osvětlení, sprchy a zeleň. Naprostým unikátem je detekční systém tonutí, který hlídá plavce ve velkém bazénu. A protože zahajujeme sezonu přesně na Den dětí, tak v tento den budou mít všechny děti do 18 let vstup na koupaliště zdarma. Přijďte se podívat, jak se nám povedlo přeměnit 45 let staré koupaliště. Pokud by 1. června náhodou nevyšlo počasí, tak můžete přijít do Nového Jičína každý slunný den až do konce srpna.
6: Hity, které milujete.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
2: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
4: Obědovka Rádia Čas.
3: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
4: Když posloucháš, máš vyhráno.
3: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
5: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
4: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
3: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
4: než kamarádem,
3: na film.
4: Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
3: Já jsem věděl.
4: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
3: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
4: Ale je tady.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Tento pátek nás navštívil Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete.
5: Rekonstrukce je u konce. Novojičínské koupaliště se znovu otevře už 1. června na Den dětí. Těšit se můžete na nové nerezové bazény pro plavce i děti. Delší tobogán se světelnými efekty i celoroční výřivky. Moderní areál přináší vyšší komfort i bezpečnost. Přijďte zahájit letní sezónu do Nového Jičína. Bude to stát za to.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
4: Radio Čas.
0: Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
2: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
1: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
2: než potala na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
1: Já jsem věděl.
2: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
1: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
2: Ale je tady.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Hity, které milujete. Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: To.
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
4: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
2: Ale ne, to nejde. Ale já jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
1: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
2: než potala na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
1: Já jsem věděl.
2: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
1: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
2: Ale je tady.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
2: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
1: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
2: než potala na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
1: Já jsem věděl.
2: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
1: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
2: Ale je tady.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ano, Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
2: Ale ne, to nejde. Ale já jenom vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
1: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
2: než potala na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
1: Já jsem věděl.
2: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
1: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
2: Ale je tady.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc. A to mi nedovolí.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
2: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
1: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande to bych si spíše radši povídala,
2: než kamarádem,
1: na film.
2: Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
1: Já odcházím ze studia.
2: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
1: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
2: Ale je tady.
0: Radio Čas.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: Kolem celého těla, co tě pomotává na doživotí.
0: Ty, které milujete.
2: Čas. Rádio Čas.
0: Milujete. Rádio Čas.

byl čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Ty, které milujete.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Zdravím vás, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je písničkářka Kači.
1: Jaké na mě budeš mít požadavky do backstage, aby si vůbec vystoupila?
2: No tak Táňo, speciálně pro tebe to budou náročné požadavky. Ale minimálně pořádnou dávku kosmetiky, to mi zajistí, že?
1: To není problém.
2: To není problém.
1: S nasmaženýma řízkama už by to bylo horší.
2: Tak ty tam jsou zrovna, ale.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.